And 39. And 39. And 39. G59. G59. G59. I17. I17. I17. High bits. And 44. And 44. And 44. Hitakangi beat Louis Maryland number I22. I22. I22. B4. B-sitamat. B4. I-19. I-19. I-19. G57. G57. G57. And 34. And 34. And 34. And 31. And 31. And 31. And 37. And 37. And 37.

Tam moje palce na úpole vyukla. Inom si se hrávě konek, ta na hrání kupal mi a nejčemi, molu sanájemi piratáctu. Ulohat jemrýlu.